0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Kam, če ne k nam? Kia Benčič. Ulica 15. maja 10B, Koper. Kjer je Kia doma.
2: To je Vikend.
3: Vikend.
2: Na Kaprisu.